Vyšel jsem, jak si počtem, a je tam hluby s mostem. Vyšel jsem, jak si počtem,

0: pomoc! Spadol! Gigo spadol do jamy!
1: Náš Gigo spadol! Kriky!
2: Pomoc! Pomoc! Vyťahnite ho rýchlo! Vyťahnite ho! Vyťahnite ho! Kriky! A kam sa len vybral v takom nečase? Kriky!
0: Hnedák! Hnedák, pomáhaj! Vyťahni ho, hnedák!
3: Čo? Koho? Kto spadol?
2: Náš malý Gigo spadol do jamy. Rýchlo ho vyťahnite! Už ho zasýpa sneh! Zmrzne!

0: rozprávku o mnohých zvieratkách.
1: Hurá!
0: Čo šli na vandrovku, vajíčku hneď v petách.
1: Uhú!
0: Spievala mačička.
1: Miau, miau!
0: Ale

někdy ale zdání klame a pod nevábným zevnějškem může být všechno jinak. Tím chci říct, že slizák je v jádru dobrý, dokonce svým způsobem krásný. Stačí odstranit tu slupku s vrstvou slizu a uvidíte.

sobě měl, už je to jenom sen. Kde kdo mi tělo záviděl, zůstalo jádro jen. Postrádám brýle sluneční a další ochranu.

0: vokál.
1: 5 prštekov na ruke.
2: 6 strún má gitara.
3: Ja chcem gitaru.
1: Haha, určite.
2: 4 nohy má
4: stôl.
1: 5 prštekov na
4: ruke.
2: A 6 strún má

až do soboty koukám na roboty. Na rudém písku vidím je si hrát. Nevím, co to ale může znamenat. Kamínky to všude sbírají, fotí si mě potají. Kdo ví, co na mé poušti dělají. Mimozemšťany tu asi hledají.

asi proto si mě takhle okoukávají. Až se ten den, co lidé vyhlíží, konečně přiblíží, budou tu žít mimozemšťané, bývalí mimo Marťané.